Ligi lácht a bhúttá seachsóga an ná í láhatega na an nóhung mí pibal le fénig bata. Síla leige an nálung na tamána í bhil le míid am marketing Munit san ná tam máú talú tú meú lá mégit si. Tú sa dhéag sa minn.